0: Filozof dr. Münz, kandidát věd.
1: Leibniz byl německý filozof, racionalistický filozof, kterého myšlenky působily velmi revolučně na západě, ale i u nás potom, protože hlásal například, že podstatou bytia celého jsou takzvané monády, to jsou drobné, ďalej nedeliteľné duchovné jednotky z greckého monás, jedna, ktoré vznikajú výronom, ako z emanáciou, výronom z monády monád, z Boha. To nebol Boh náboženský, to bol Boh filozofický, nebol osobný, nemá rozum, srdce, cit, človeka nemohol vypočuť. A naopak, títo naši kňazi, keď tam na západe študovali, s týmto sa zoznamovali, dostávali sa do vnútorného konfliktu so svojou teologickou vierou. A napriek tomu to prinášali sem a tu na to, nie vždy v čistej podobe hlásali, lebo im to ich ortodoxia nedovolovala. No tak napríklad tohoto Leibnica propagoval u nás Augustín Doležal v tej svojej pamätnej svetu tragédii.